slunečných strání. A měl bych tě s vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V tom už si ho kus krátka, v tom trable budeš mít jak hrom. Taky se pěkně zařadíš, nestačí se dívat spurným hřebečkům.

hrali Miroslav Trnavský, Dagmar Bajnoková, Igor Krempaský, Martin Kaprálik, Štefan Bučko, Štefan Koška, Ivan Laca, Juraj Predmerský, Mária Šloserová, Dušan Kaprálik, Alfred Cvan, Karol Strážnický, Vladimír Minarovič. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.